Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zase vidíme měsíčku ještě dnes, však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jich Cymbálka.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, jak desatý malovčička.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: V našem regionu má dnes přes den převažovat oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se navíc může objevit také déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
2: Já jsem dobrý, že nemám zlů. Já jsem dobrý, že mám zlu, keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu, keď si jdem do krčmy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíčka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: V našem regionu má dnes přes den převažovat oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se navíc může objevit také déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda, pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní červencové, ano, stále ještě červencové ranko, milí přátelé. Začala Dychparáda a z horonínského studia vás opět po týdnu srdečně zdraví také Franta Uher. Máme nedělí, tedy zda ten 26.7. svůj svátek slaví Anna a také Anita. Ano, svatá Anna chladna z rána. Tato pranostika je už pravdivá a já se přiznám, že po těch vedrech trošičku toho chladu osvěží a aby se přiznal také mám rád spíše ty dny, ale takové ty, kdy se dá ještě venku a možná i na sluníčku v pohodě vydržet. Každý to máme nějak. No v každém případě pojďme k muzice. V úvodu nás pozdravila orchestrální polkou Sněženka, dechová hudba Lanžočanka s kapelníkem Emilem Hrubým. Kapela podle mých informací už ukončila svoji činnost. Přátelé, po 50 letech vznikla v roce 1976 a já jsem vlastně byl už i u zrodu této známé moravské dechovky. Navštívila, jestli se nemýlím, 9krát Spojené státy americké, 2krát jsem byl u toho a byla to vždycky velká paráda. Takže kapela Lanžočanka v úvodu dnešní dech parády. Po orchestrální polce, jak už jsem zmiňoval, Sněžence, to bude polka Děvčátko, Valčík, Už je slunko za horu a polka Pod Lanžotem, Lůčka. Takže kapela Lanžočanka a já vám ještě jednou přeju hezké ranko a příjemný poslech.

Lanžočanka na rádiu, jich přátelé, je to tak, posloucháte Dech parádu, pořad věnovaný naší skvělé dechovečce, a tím naším myslím opravdu Česko, Moravsko, abych nezapomněl na Slezsko a samozřejmě také Slovensko. No, teď se podíváme na Zlínsko, přesněji do města Fryšták. A vy už tušíte správně, že řeč je o fryštácké javořině, dechovce, která poprvé hrála v roce 1985 jako Gottfaldovská dvanáctka. No jo, Zlín byl Gottfaldov, pamětníci si dobře pamatují. Až v roce 1989 to byla právě Fryštátská javořina a tento název je, myslím, výstižnější a určitě i lepší. Tak pojďme se podívat na tuto kapelu, která účinkuje ve Valašských krojích. Druhé místo v mezinárodní soutěži o zlatou křídlovku svědčí o její kvalitě. Tak a budeme hrát polka Samohonka, hezký název pro nápoj, který se často vyrábí, řekl bych možná i trošičku na černo, v různých krajích, nejenom u nás, přátelé, nejsme jediní. Takže Samohonka, valčík rozloučení, no a směs polek pod javorinu.

No a teď se z Frištáku podíváme na Slovensko do Drietomí. Dědinky kúsek za hranicema. Fanouškům dechovky je známý festival dechových hudeb, který se v Drietome každoročně pořádá. A je tak vlastně tak trochu oslavou přátelství mezi oběma národy. Valčík, láska je dár, polka, mala som já šuhajíčka. A nebude chybět také slovenské tango, takže vy, kteří rádi tančíte tento krásný tanec, můžete si doma klidně posloužit a spolu s Drietomankou si udělat hezké dopoledne při tanečním muzice.

Zahrajte prosím pěknou polku pro našeho oslavence Milana Výborného, který oslavil 25.7. své 66. narozeniny. Milí kamaráde, hodně zdraví, mnoho sil na kole a vždy dobrou náladu přejí přátelé a všichni kamarádi. No a toto dnešní jediné hudební přání doplním hudbou. Samozřejmě budeme vyhrávat a Milanovi zahraje kapela Gloria polku Když jsem jel.

Přátelé, dohráli nám skoroňáci. Ano, byla to polka přímo houpavá. Nám by půjdeme do další části našeho pořadu. Dechová hudba amatéři z Dobšic byla založena v roce 2000 v Dobšicích u Znojma. Název vznikl ze slova amatér, z latinského slova amore, tedy milovat a mít rád. A jak o sobě muzikanti z kapely tvrdí, jsou toho pravým příkladem. Takže amatéři, budeme jim věřit a necháme si něco zahrát. Orchestrální polka Orosená, Valčík, Cestička od Dubí a Pochod na závěr. Zůstaň tu s námi.

přátelé, Dechparáda končí, život a naše vysílání samozřejmě pokračuje. Přeju vám hezkou neděli, nezapomeňte zavinšovat všem Anitám a samozřejmě Anám, které dnes mají svůj svátek a užijící opravdu krásný nedělní den. Příjemný poslech u našich dalších pořadů, nejenom na rádiu Jich, ale i samozřejmě na rádiu Jich Cimbálka. Vám všem přeje Franta Uer.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: V našem regionu má dnes přes den převažovat oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se navíc může objevit také déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: V našem regionu má dnes přes den převažovat oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se navíc může objevit také déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: V našem regionu má dnes přes den převažovat oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se navíc může objevit také déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: V našem regionu má dnes přes den převažovat oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se navíc může objevit také déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní červencové, ano, stále ještě červencové ranko, milí přátelé. Začala Dychparáda a z horonínského studia vás opět po týdnu srdečně zdraví také Franta Uher. Máme nedělí, tedy zda ten 26.7. svůj svátek slaví Anna a také Anita. Ano, svatá Anna chladna z rána. Tato pranostika je už pravdivá a já se přiznám, že po těch vedrech trošičku toho chladu osvěží a aby se přiznal také mám rád spíše ty dny, ale takové ty, kdy se dá ještě venku a možná i na sluníčku v pohodě vydržet. Každý to máme nějak. No v každém případě pojďme k muzice. V úvodu nás pozdravila orchestrální polkou Sněženka, dechová hudba Lanžočanka s kapelníkem Emilem Hrubým. Kapela podle mých informací už ukončila svoji činnost. Přátelé, po 50 letech vznikla v roce 1976 a já jsem vlastně byl už i u zrodu této známé moravské dechovky. Navštívila, jestli se nemýlím, 9krát Spojené státy americké, 2krát jsem byl u toho a byla to vždycky velká paráda. Takže kapela Lanžočanka v úvodu dnešní dech parády. Po orchestrální polce, jak už jsem zmiňoval, Sněžence, to bude polka Děvčátko, Valčík, Už je slunko za horu a polka Pod Lanžotem, Lůčka. Takže kapela Lanžočanka a já vám ještě jednou přeju hezké ranko a příjemný poslech.

Lanžočanka na rádiu, jich přátelé, je to tak, posloucháte Dech parádu, pořad věnovaný naší skvělé dechovečce, a tím naším myslím opravdu Česko, Moravsko, abych nezapomněl na Slezsko a samozřejmě také Slovensko. No, teď se podíváme na Zlínsko, přesněji do města Fryšták. A vy už tušíte správně, že řeč je o fryštácké javořině, dechovce, která poprvé hrála v roce 1985 jako Gottfaldovská dvanáctka. No jo, Zlín byl Gottfaldov, pamětníci si dobře pamatují. Až v roce 1989 to byla právě Fryštácká javořina a tento název je, myslím, výstižnější a určitě i lepší. Tak pojďme se podívat na tuto kapelu, která účinkuje ve Valašských krojích. Druhé místo v mezinárodní soutěži o zlatou křídlovku svědčí o její kvalitě. Tak a budeme hrát polka Samohonka, hezký název pro nápoj, který se často vyrábí, řekl bych možná i trošičku na černo, v různých krajích, nejenom u nás, přátelé, nejsme jediní. Takže Samohonka, valčík rozloučení, no a směs polek pod javorinou.

No a teď se z Frištáku podíváme na Slovensko do Drietomí. Dědinky kúsek za hranicema. Fanouškům dechovky je známý festival dechových hudeb, který se v Drietome každoročně pořádá. A je tak vlastně tak trochu oslavou přátelství mezi oběma národy. Valčík, láska je dár, polka, mala som já šuhajíčka. A nebude chybět také slovenské tango, takže vy, kteří rádi tančíte tento krásný tanec, můžete si doma klidně posloužit a spolu s Drietomankou si udělat hezké dopoledne při tanečním muzice.

Zahrajte prosím pěknou polku pro našeho oslavence Milana Výborného, který oslavil 25.7. své 66. narozeniny. Milí kamaráde, hodně zdraví, mnoho sil na kole a vždy dobrou náladu přejí přátelé a všichni kamarádi. No a toto dnešní jediné hudební přání doplním hudbou. Samozřejmě budeme vyhrávat a Milanovi zahraje kapela Gloria polku Když jsem jel.

přátelé, dohráli nám skoroňáci. Ano, byla to polka přímo houpavá. Nám by půjdeme do další části našeho pořadu. Dechová hudba Amatéři z Dobšic byla založena v roce 2000 v Dobšicích u Znojma. Název vznikl ze slova amatér, z latinského slova amore, tedy milovat a mít rád. A jak o sobě muzikanti z kapely tvrdí, jsou toho pravým příkladem. Takže Amatéři, budeme jim věřit a necháme si něco zahrát. Orchestrální polka Orosená, Valčík, Cestička od Dubí a Pochod na závěr. Zůstaň tu s námi.

Milí přátelé, Dechparáda končí, život a naše vysílání samozřejmě pokračuje. Přeju vám hezkou neděli, nezapomeňte zavinšovat všem Anitám a samozřejmě Anám, které dnes mají svůj svátek a užijí si opravdu krásný nedělní den. Příjemný poslech u našich dalších pořadů, nejenom na rádiu Jih, ale i samozřejmě na rádiu Jih Cimbálka, vám všem přeje Franta Uher.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: I s muzikou a s muzikantama je vždycky hodně srandy a zažilo se hodně veselých historií. Je to toto samý stav, to bylo nějak na začátku, když se začal účinkovat z Moravánku. Tak jsme jezdili po těch velikých městách a jedenkrát jsme vám hráli desi v Praze a ubytovali nás v hotelu tehda největším Fórum.
2: Jestli to znáte, takový to velikánské, to tam stojí.
1: No pro mě chlapca z dědiny, a když jsem jezdil do Brna, poprvé jsem viděl tramvaj, tak jsem řval, ježišmarja, letadlo. Takže na nic, tak jsme tam dovedli před ten hotel, vylezeme ven, já jsem si nesl ten svůj národní kroj a hned vedlá mě stav jakýsi generál a začal mi to brát z ruky. Já říkám, necháš to na pokoji? To je kroj. To byl ten vrátný, že chlapi, já vám to zanesu na pokoj. Já říkám, nechajte, já to vám zanesu sám. Já tam mám flašku vína, ty máš červený nos, ty bys to po cestě vypil. No lidé, vlézli jsme tam do té přijímací haly. Já nevím, jestli se to někdy viděli, no lánžovské nádroží je proti tomu malý obyváček. Počítačů, dali nám klůček a že běžte výtahom. Tak jsme tam šli, no ty výtahů tam bylo asi 15, stiskl ten knoflík a ozvalo se, že ping, ping, ping, ping, ping, ping. Co to potezíralo? Vlezl se dovnitřku, stiskl se nějaké zlo vysoké patro. Lude, jestli jste někdy v životě jeli v tém rychlo výtahu, víte, co to je? Já co jsem pil to víno, tak se mi to všecko z noh vrazilo do hlavy. To udělalo se dobré. Teď jsme to jížděli navrch, zase se jim zabrzdíval. Zase se mi poměl všecko v nohách. No tak jsme otevřeli, našli jsme ten pokoj, vlezeme dovnitřku. A pěknočké to tam bylo, televizoru a všetky ty satelitů, to jsme na to tehda hleděli jak jeleni. No a tak jsme si řekli, unavení jsme už byli, že půjdeme aj s kolegou spat. Tak jsme se přeslíkli, já musím upozornit, že tehda si dostal Vánocám také pěkné pyžamu, tehda bylo moderní, takové krepákové. No. A jestli chlapi víte, jak tady vepředu jsou takové ty rozpárky, abyste si nemuseli stahovat gatě, když jdete na záchod, no. Výhodu, akorát když jste šví, tak jste to právě museli popotahovat, víte? Aby středěvali ostudu. Jasné. Tak chvíličku ležíme, za chvíli zazvonil telefon a tam se ozvalo, že chlapí, kde jste? Tady důle, tady je veselo, chybíte, pojďte zaspívat. No kolegovi Tondovi už se nechcivojí a říkám, no nic, abych tady ležel, však půjdu. Tak jsem šel ven a najednou to za mnou se zacvaklo, tam byla taková ta gula. No říkal, však se zbudí, když dojdu zpátky. No a tak se ten krepákovým pyžamě vyšel do hotela. Lude, našel jsem zase jít vítaj, tak jsem to postískal, zase ping, ping, ping. Vlezl jsem do jedného, tam jsou všude zrcala, tak jsem zase pořádně upravil, abych to neměl na křivo. Stiskl ten tlačítko a říká, a jedu důle. A všichni si říkám, pane komadě, bylo to páté patro, nebo nebylo to páté patro? Otevřeli se dvěrce, zase ty rýchlo výtahy, zase jsem měl litr vína v nohách. Vylezu ven a říkám, hoši, kde jste? Nikdo se neozýval, tak jsem vlezl zpátky do výtaha, zase jsem stiskal šesté patro, zase jedu, vylezu ven, nikde nikoho nebylo. Žádné zpívání a říkám, o chlapci, já už to nebaví, já jdu spát. Tak jsem vlezl to výtaha, tak rozhodlí. A ty se sám rozšíl, já říkám, pane komadě, kde já bývám? Já říkám, bylo to někde na vrchu. Stiskl jsem ale 12 nebo 13, kolik tam ty poschodí bylo, jedu na vrch, úplně orosený, vylezu ven a křičím, Tondo, kde jsi? Tondo. Nikdo se neozýval. Takže jsem viděl jakési pootevřené dvěrca, to jsem tam vběhl, však jsem chytl jakýsi dvou Angličanů, akorát byli v najlepším. Pustí mi na mě, že haue, haue, haue. Já říkám, já dasi z ich bin z Lanžota, ty takový tam. Hned vedla Břeclaví a šulí genzím byte. No, lidé, ale co včílkaj? Už tady lidé začali jaksi srocovat po těch chodbách. Tak jsem se částečně maskoval za květináčama. Tak jsem tam pobíhal. Říkám, nic, Franky, dá se nic dívat. Musíš se zajet důle, zeptat, kde býváš. Tak zase jsem zavolal výtah, vlezu do vnitřku, zase ten rychlo výtah, měl z důle, až tam mě to vykopilo do té haly. Lidé, já jsem vyšel do té haly, akorát tam dojeli dva zájezdy jakýsi týchto šikmokých japonských. Ty mě začali všetci fotografovat. To si tam řval, že to je místní atrakce. práci se ještě podíval důl, jestli náhodou nevypadil. Nebo to si tam zase mluvil jakési slonovi, no. A všetci říkám, fotografovali toto, no tak jsem ještě zaverboval, trošku jsem se uklonil, a jak co by už ne. A včil v ten krepákovém růžovém pyžamě přes to šeli, tam jejich náměstí, jsem šel tým tetičkám, ty už nemá tak hleděli za tu recepcu, všetky tam se tak posrocovali, tak jsem k ní došel, říkám, pš, ticho, nebuď nenápadně, ticho. Říkám, děvčata, nevíte náhodou, kde bývám? Oni se nás podívali, že odkud jste? Říká, zvlášil ta. Já, pamatský horvětá vedlá transformátora. Už nevím, jak dlouho jsem tam stál. Nakonec zase došel jakýsi generál. Zase s tím rychlovýtahem vyjeli na vrch. Tam mě ubytovali. Já vám musím říct, dotyčka, když projíždám okolo toho hotela Fórum, tak mě takto mrazí v zádách. To je všecko.
3: A teď už dáme prostor známým umělcům a osobnostem, kterých za ty roky prošlo mojím hlasem opravdu hodně.
4: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně rozhoupali nastupující lidé, kteří v ulici podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou, žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, odtušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtěla svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křížovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem, to vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměli krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křižovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křižovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály, a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. Cestujte vlakem. Mami tady píšou, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde, už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách, v životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby od toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. Mám velkého ptáka. Mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátala očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hůlkovým písmem napsáno: mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až jí přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu, a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem, a pak řekla: Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal a třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej. Proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty s nám tu chyběla, a odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého, kup mu ho. Velkého, my máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka, on drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má, mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Moc krát vám děkuju. Ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang a tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže, lidi potili, bůvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky a to byly hvězdy, rozumíš? A někde byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem, ten pták, taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křižovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra u roty se zcela změnila. Podůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemali riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Weibl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSce pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek a za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora. Nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník. Ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín, leč rozumné. Doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr Notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu.
2: Za vojiny Rokešem a Honavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost. Já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstolníci se počali strojit do vycházkových obraků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýřkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla od lízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojnsajdl štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoští let malovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bojonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Sajdla. Kucí, je tu major Halučka! Vole, řekl Karmazín, jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Sajdl zrušeně. Pojďte se podívat v okna. Přijel automatici, sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce. Jenom ať mě nebudí. Jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď on je tady opravdu. Na maminčinu smrt, čestný slovo. Ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký Terazky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Formule, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terazky zesmutnil. Stálo se, stálo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostelníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teresky mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil Voňavka se svou slečnou. Dozorčí! Řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, byli bychom všichni v ryti.
3: Vy jste poslední?
4: Co to?
3: Jestli jste poslední?
4: No jo, to máte jedno. Už bylo zapotřebí. Ono zase přestane.
3: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho.
4: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
3: Vy mě neslyšíte?
4: Co říkáte?
3: Vy nerozumíte, vy máte mít přístroj.
4: Prosím vás, mluvte nahlas, snad vidíte, že špatně slyším, to je slušnost přidat na hlase.
3: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
4: Pochopte, že vás neslyším, já nosím přístroj.
3: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj.
5: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka, ne?
3: A kdo je paní poslední?
5: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
4: Vždyť já to mám hulkovým písmem podat.
3: On neslyší, on má přístroj.
5: Ale je to fešák.
3: Baba nevidí. Pani, kam si mám stoupnout, kdo je poslední?
5: Vy jste poslední, vy! Vy jste poslední, tady se to dělí, tady jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
3: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
4: Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl dřív, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
5: To je fešák a má přístroj.
6: A je to.
5: Co je? Co se stalo?
6: Stáhli okýnko. Asi přivezli balík.
4: Cože, budou stahovat králíky? Kam se to soustřeďuje? Já mám doma dvě košky.
3: Králíky? Ne. Ne. Přivezli balíky.
4: Jo, balíky. Balíky jsou tady, tak to je pauza. To já si sednu, když je pauza.
6: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
4: To máte jedno, když jste říkal, že nevidí.
5: Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně, máte drobný, oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
4: Prosím, co se staráte? Já nejsem Rothschild, já mám jenom drobný, aluminiový.
5: Povídá!
6: Co je, baba, mě vyděsí?
5: Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali.
3: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 13, skoro celý důchod, vím to přesně. Posílám to synovi.
5: A proč mu to posíláte?
3: Protože je na mě moc hodnej.
6: Ještě mě nezabil. No jo.
5: Ježiš, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladý dneska zlí. Slyšíte, ještě ho nezabil.
4: Třeba neměl příležitost, paní, víte. To... to. Teď mi nevydržel pytlik. A rozsypal jsem si celý zvýšený důchod.
5: zvýšili důchod.
4: Oni ne, paní, já jsem si ho zvýšil sám.
5: Prosím vás, jak jste to dokázal?
4: Vzal jsem ho do výtahu a vjel jsem s ním do 7. patra, paní.
5: To máte...
4: Pomozte mi sbírat.
5: Helejte se, to máte z toho, že to nosíte v egelitu. Máte to nosit v ponožce.
4: A já mám všechny ponožky děravé. Já mám dlouhej palec, já jsem dělal na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z Budějovic až do Písku. Pomozte mi sbírat, ale nekraďte.
6: No dovolte, my jsme tady slušní lidé.
4: Proto to říkám. Takzvaní slušní lidé dneska kradou nejvíc. Se do toho dali jak
3: stekli. Jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
4: Jsem nemohl slyšet, protože neslyším.
3: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírově, a potom jak to vypadá. Jdete si na poštu pro důchod, oni udělají tvak, tvak, tvak. A jste vyřízený.
5: Nahodou mě to vyhovuje. A navíc ta nová, ta kovová, 50 koruna má léčebný účinky. Onehdá mě spadla v kuchyni na palec a mě zmizelo kuří v oko.
4: Tak, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc rádoby humanitární mě stála korunu 60.
5: No to není možný, když já nic nevzala.
4: Tak to vzal on, ksich na to má kriminálník jeden.
5: To vzal on?
4: On to vzal.
5: No vy neotáčejte se, o vás se tady mluví. No jistě, to vzal on? To jsem měla vědět, tak jsem vzala taky.
6: No dovolte osoba. Já to nemám za potřeby, já mám hodného syna.
4: Hleďte, s vaším synem si můžu namazat prsa, tady chybí mince, volejte městskou policii, to se vyšetří.
6: Ale žádnou policii, prosím vás, nevolejte, nebo vás odtáhnou.
5: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
4: Ne, bodku nechci, to by bolelo. Nikoho nevolejte, já si to najdu sám.
6: Ježíšmarja.
5: Co se děje?
3: 12 hodin. Já zase nevzal léky.
5: Proč jste to teda nevzal?
3: Protože na to paní nemám, proto jsem to nevzal.
5: Tak sbírejte byliny, vaste byliny čaje, to je zdarma.
3: Jak můžu sbírat byliny? Když mám housera, nevohnu se.
5: Tak trhej lípovej květ, dětko.
3: No víš, jo. Já se natáhnu a zůstanu štajf, ne?
4: Pani, prosím vás, už jsem zase jeden kláček našel. Ten dvacetník.
5: No musíte se podívat sám a pořádně zblízka.
4: Pani, já už jsem to měl pod výčkem, prosím. Ten dvacetník.
5: Já tam nic nevidím.
4: Baba nevidí. No tady není nic napsáno.
5: No?
4: Tady to má jenom krovky.
5: No, otočte to na druhou stranu.
4: No?
5: No, helejte se, co tam je?
4: Z druhé strany to má nožičky, paní.
3: To je šváb.
4: Že by to byl šváb.
5: No, počkejte, a není to Rus?
3: No, není, paní, to je šváb.
4: Ani Rus to nemůže být, Rusové už otáhli. A potom to má krovky, no. Už jste viděl někdy Rusa ve fraku. Fuj, já to nechci, moc se to hýbe. Ale jinak tady mají poměrně čisto, co?
5: No, to tady je čisto, co pak o to?
4: Poměrně, no, poměrně.
5: Poměrně, no, tady se perou i špinavý peníze. Jo. No.
3: Pani, vidím, okýnko nevytáhnou, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček.
4: Jdete na nucenej, to bych mohl jít s váma, abych si tam koupil maso pro psa.
5: Vy máte psa?
4: Ne, já nemám psa, paní, ale mám hlad jako vlčák, víte. Já mám kočku mám, paní, kočku, micinu.
5: No jo, kočky, to je nobl,
4: no,
5: kočky.
4: Normálně.
5: Kočky ty by kupovali Viskas.
4: To víte, že jo, prosím, ať si kočky polibějí prdel. Kočky budou žrát Viskas a já budu lovit myši, ne? Ne, všechno obráceně dneska. To ta televize. Televize zblbla lidi a teď se pustila do zvířat. Lidi teda zblbla dokonale. Největší idiot je ten Richard, co si mě každou půlku hlavy jiným šampónem. To je blbec.
6: Co je zase? Baba mě vždycky vyděsí.
5: Máte doma taky nějaký zvíře?
3: Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je na mě, paní, moc hodnej. Ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumávu. A tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptiloval.
4: Prosím vás, jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy?
3: Až na Vánoce se smrčkama.
4: No to máte štěstí, že vám nenamrzla ozdoba.
3: Nenamrzla.
5: To mě připomnělo. Já musím taky jet na Šumavu. Tak mě tam vrátili pilu.
3: Je, paní, na to velikej pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli.
4: Třeba na to baba čeká.
5: Prosím vás, kam bych lezla? Popadnu pílu a jdu po svejch, ne?
4: Jak popadnete pílu?
5: No za oblouk, když je to obloukovka.
6: Je, no to vám to, paní, vrátili, no. Oblouk.
5: Já měla nárok ještě na sekeru, to někdo ukrát.
4: No hlavně, že vám zůstal špalek, paní. No. Špalek je důležité, abyste měla jednou kam složit hlavu. Helejte, že jsem tak o té smělosti zvědavý, čím vy vlastně jdete k tomu okýnku obtěžovat.
5: Odhlásit inkaso.
3: To nemůžete, paní, to je vyloučeno.
4: Inkaso je posvátná věc.

0: se stála, v okno je dole.
1: A jo, tak to asi jenom větrala.
2: Luftovala, dělala luft.
0: Jo, to jo, já cítím koblížky.
2: Cože?
0: Cítím koblížky.
2: Paní, koblížky nemůžete cítit.
0: Cítím.
2: Ale prosím, to bude tady ten von. Koblížky nemůžete cítit, poštovní kobily zrušili už v 50. letech.
1: Ale ne koblížky.
0: Jo,
1: koblížky.
2: Co mutuješ, dětku? Teď říkám koblížky, koblížky.
1: Paní, ten už má po sezóně.
0: Jo, jo, jo.
1: To je konečná.
0: To je konečná.
2: Konečná, obracíme, vystupovat.
0: Jo, obracíme, vystupovat. Ten má vymalováno.
2: Já si dávám váleček, to vydrží roky.
0: Jo, to si dávej. Ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšili, víte?
1: Je to, paní, povídejte.
2: Paní, protože administrativu nevyměnili. Tule jsem byl na obecní úřadě, kvůli vám obřízce. Pozdravím pěkně, čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, je jiná doba. Zdravíme se, dobrý den, pozor na to. Já pám, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
0: A co on? Uznal to?
2: No, uznal to komundíra, musím říct. Přitáh si mě a povídá, dětku, už nám sem neles, nebo tě příště pohladím kladivem. Jo, paní, kdyby to vzal levice, to by byl šrumet. Ono stačí ke štěstí, že vládne pravice, víte. Hejte, kdyby něco se šustlo, vzala byste mě do krabice.
0: No, tak vy byste měl zájem.
2: No, kdyby se šustlo, víte.
0: No, to víte, já bych vás tam vzala ráda.
2: No, tak
0: co
2: děkuju.
0: Pak o to, ale vy byste se mi musel v krabici přezout.
2: Ani já jsem přezutej permanentně, ne? Já ten palec oblíknu akorát bačkory a penál.
0: Jo, a taky byste na mě musel přepsat svoji kuponovou knížku. Ono, co kdyby se s ním něco stalo,
2: no,
0: že jo?
2: Není baba nějaká hamižná. Jediný akcie od státu a ona by mi to zabavila. Teda, paní, já vám něco řeknu, vám nedám nic. Toto radši svěřím tomu koženkovýmu Harvardovi, víte? Co si teď léčí v cizině tu chřipku Wallis. Vaší krabici já se vyhnu obloukem.
0: No, to se i klidně vyhněte. On vás tam taky nikdo nezval, víte? No. Vy jste se tam spal sám.
2: To je zajímavý, baba proradná.
0: No.
2: Kdo tady se mnou flitoval od začátku?
0: Prosím vás.
2: Kdo říkal, že mám přístroj?
0: Jo.
2: Hambářko ve vašem věku?
0: Ale nechte si
2: půj
0: to.
2: Půjte, blbábo.
0: Ale nechte si to, jo. A když si chcete namlouvat, tak aspoň máte vědět, jak se to říká. Neříká se fritoval, ale filtroval.
2: Hleďte se, paní, já nemusím s nějakou bábou zahále v krabici.
0: No to ne.
2: Já můžu jít do lázní a válet se tam s dětkama v báně.
0: No.
1: Co? S dětkama v báně?
2: No jo, pozor na srdíčko, aby tě nekleplá, dětku. Ne s děvkama, já nejsem krampol. S dětkama v báně, já si tam ráchám pohybový ústroj, mě to dělá dobře na palec.
1: Pane, na to pozor, abyste jim tam neusnul.
2: Tak tam usnu a tam můžu i omdlit, to je moje to báno.
1: Jo, pane, usnete jim tam, stvrdnete a budou vás vysekávat jak triloby tam.
2: No, aspoň dostanu do muzea. A ty na mě, dětku, budeš platit vstupný.
0: Já nikam nejezdím, já si vlezu do krabice, zaklapnu víko a čtu si.
2: Baba to má vyřešit. Co to je, paní? Já jsem slyšel, že Evropa blbne. Ale to už je fronta takhle blízko.
0: Ne.

0: Je to tady ten chlap, má záchvat.
1: Jo. Aha. Děda Meles posledního. Podívejte na něj. To bude asi změněna počasí. Tam mě budou bolet zase kolena.
2: Nejlepší koleno je s křenem.
1: Ale ne vepřový koleno, dětku. Moje koleno. Dědek sotva chodí, ale furt myslí na žrádlo. Češka mi blbne. Ta zda zažádá o slovenský občanství. Teda, paní, to přeháníte, ne? Já tady čichám ty vůně, ona to vystaví na stůl.
0: No.
1: Teda já tu, tuhle babu já nesnáším.
0: Ale to se nechci
1: nebudu.
0: Starejte se o sebe,
1: ale prosím,
0: je to...
1: Ale když už nakupujte v kontejner shopu, tak to nenoste na poštu.
0: Ale to se víte, co?
1: Já jdu domů, já jsem půl zítra a mám stejně žízeň.
2: Žízeň?
1: No.
2: Pane, na to pozor, to by mohla být cukrovka.
1: Cože?
2: Cukrovka!
1: A dej nám pokoj, agitátore, na žádnou brigádu nejdu.
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
4: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení?
5: No.
4: Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
5: Kromě toho, já jsem vedoucí.
4: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
5: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
4: No, to bude nejlepší, ano.
5: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi. který čítá CCA, tedy jak si cirka CCA, 30 lidí a teď si uvědomte laskavě, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko,

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní, jak si funkci. Co je?
0: Vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je oddech.
0: Oddech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím, a souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: a od 21:30
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata, něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil.
0: No,
1: doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, no, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla, provodu.
0: Ale ne, no, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prska za nohu.
0: Prce
1: chytí. Mě tady mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano, ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Že 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: A co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... Ano, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím. No tak, jestli je to tvoje přání, pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc, já myslím, že ti neporadíme, to si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
1: No že?
0: No, jak si jí to řek?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řek, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšle.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím,
1: no nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydli dáte. No ty titulu ty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázne, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: To 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak, to je teda nejdřív ty dlináty a teď ten doktor. No,
0: takže ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti
0: no,
1: děkuju.
0: Svým způsobem ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No.
0: A po létech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: Ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na koliká ty?
0: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Ta bude ti ukázat v občanku hned a první zkuse. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zelené.
0: To je všechno možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej.
1: Pistoli.
0: A tu pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý teda.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no, určitě
1: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je
1: ty
0: tohle? To, chytrý. Tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: To se to
1: jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat, to protože mi ten
0: klíč,
1: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Prahy.
3: No a ty to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, hele, dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, viď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, viď?
1: Těším, strašně no. Se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti se ženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže.
1: Slavnější než ten doktor z titulu,
2: ty. No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přijedbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Myslíšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Víte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No a co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Já, to oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory mám.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Tak koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No trošku zdržovala, ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na
5: zelenou.
4: Na zelený, správně.
6: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
6: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
6: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
6: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
6: Vlevo, vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
7: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
5: Přístroj.
7: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
5: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Beli. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
7: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
5: Mě se jedná o ústní popis
7: to
5: přístroje.
7: To jsem pochopil, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. No, žert, přeci, jo. Tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do lesa, to je podceňování diváků, no, to by se nám mohlo vrátit jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají,
5: no,
7: ne?
5: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no. Tamhle ten tady vypadá, že neví vůbec nic, například.
7: To je můj strejda, laskavě, nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
5: Jež, my jsou tady taky. Nazdar, Jindro, kde se tady vzal?
7: Polepšovna má vycházky.
5: Co dělá teta? Nic, viď? No jo, ona nikdy nic nedělala.
7: Ty jsi no, plní, viď?
5: Tak ať si jde lehnout. Jindra je tady. příbuzní jsou jako vši, ty vlezou všude.
7: Pokračuj.
5: Už jsou za mnou i v televizi.
7: Pokračuj.
5: Vážení příbuzní, milé vši, teda přátelé, dobře, Jindra z Brdu. Tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva.
7: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
5: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Ano, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
7: To si myslíš ty, kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
5: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
7: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, oni tě prohlídnou.
5: No. To je část zvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
7: Nech tu desku, sedací latinsky.
5: Sedací latinsky, bidetní, že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že ne? Jako například různá čísla.
7: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem. To umíš. No věř si.
5: S bříškem je kondelík.
7: Jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
5: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že co se s tím budeme párat, vyvin sílu S. Směrem ku, to znamená ku předu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to zvuk. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
7: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
5: Jak malí kluci.
7: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
5: Jedni a titíž.
7: Vy jste měl přesadit, kolego.
5: A přesadím všecky. No.
7: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
5: A levo kousané. Od kolegy.
7: Ty jsi taky hryznek, jak tě znám.
5: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendlu. Neustále slyším špendlíky. Poslíšte, já mám času do. Při stisku tohoto, přátelé, i tento, vidíte to, a teď to zrovna nefunguje, jo, ale, jo, stisku, tohle je moje taková libuska, to já vykládám nejradši, tohle to. Stisk prska zde teď, vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu, co?
1: Ne, jestli ne, tak mě to je jedno.
2: Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlez zase
1: jinam. Nespé, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se bosnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou.
0: Se ženou.
1: To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, no. Chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, no, víte.
1: Dobře, dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte no. se, aby jsme se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat.
1: Tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: To jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte?
1: Víte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží.
0: No, to ne, to
1: hlavně, aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není válnej zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, no. snad nezačnete no. křičet, vy mi tady něco no. vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabízl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabízl, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
1: To volte snad si no. nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
0: No já ne, já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.
1: No. A proč vás vyhazovali?
0: No ať jsem zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
1: Helejte, a co jste jí nabídl?
0: Co jsem jí mohl nabídnout? Akorát tak příslib, že... že si ji vemu.
1: Aha. A jakou ženu byste si asi jak představoval od nás?
0: Taky takovou. Mě to radila máma, víte? Ona máma...
1: No, má máma, no.
0: Má máma, má...
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: No, má máma, má o mě strach.
1: Ano,
0: ona
1: ano.
0: má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na led?
1: No, na led.
0: Jako na hlavu? No.
1: Ne. Na lep, jako na lepidlo.
0: Na lepidlo, co bych jí sedal na lepidlo, čověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozvene.
1: Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. No. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno. No. Takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím. No. Ona máma říká, aby něco zmohla. A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách. A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte, ano. a teďka ono nosit teďka ty těžký tašky nákupní. Ano. A to uhlí a kojit přitom, co, víte.
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka.
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně, aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se všim,
1: no počkejte
0: víte?
1: Chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, ty křivou nechci, víte? Se mě lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
0: Jak s dětskem?
1: No s dítětem.
0: No a s dospělým by to nešlo.
1: Jak s dospělým?
0: No s dospělým dítětem a mě už pomohl třeba s korunama.
1: No jo, no to máte těžký.
0: To je těžký, ale dva už tím zatřesem.
1: Já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sehnat.
0: No.
1: Teda nebylo by to těžký, ale nesměl by vám vadit, že by byl asi tak o 20 let starší, než jste vy.
0: No tak to ne, to nechci, to jsem si rovnou mohl vzít mámu, víte.
1: Helejte se, já vám začínám rozumět, no. aby jsme se nějak dohodli.
0: Ať se hneme z fleku.
1: No
0: víte,
1: právě, tak. Vám ani tak nejde o lásku, že
0: ne, mě jde spíš o sílu.
1: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
0: No jo, no tak...
1: Aby něco zastal, o sílu
0: no,
1: vám jde.
0: Co tam no, máte, no?
1: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
0: Lehkou nechci, já už jsem vybouřenej.
1: Mě nechcete rozumět, to je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
0: S teklou taky nechci, mě ještě chybělo dostat kladivem, čo?
1: Steklá není a když nechcete, já ji škrtám. No. Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečíst, Marta Buková.
0: Buková, Buková, Martu Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
1: jedno,
0: jméno.
1: Jak se jmenuje, ne? Co? Buková se jmenuje, Buková. To se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Bez se jmenovat podle vás?
0: No jo, vlastně, Luděk.
1: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
0: Já Jedle.
1: No, tak vidíte.
0: No, vidíte.
1: Tak slečna Buková se teď bude jmenovat Jedlová.
0: Jedlová, člověče, to jste to narovnal teda. Jedle to ještě šlo a Jedlová, to je když...
1: Já už nevím, jak s váma, tak když se vám to nelíbí, ať si slečna nechá své dívčí jméno, ne?
0: Jak se potom bude jmenovat?
1: No Buková, no. A vy se budete jmenovat Jedle, no každý si necháte
0: svým... Čeče, vy to vylepšujete, čím dál tím líbíte, jak bude vypadat ta vizitka na dveřích Buková Jedle. To k nám za chvilku začnou jezdit pro dříví.
1: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět.
0: Ne, ne. Pro zajímavost, jak vy se jmenujete, že jsem tak smělej, víte?
1: No jak, normálně, Hroch.
0: To se nestydíte, čověče.
1: No, proč bych se styděl? No. Já jsem na své jméno hrdý.
0: Hrdý ještě.
1: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
0: Jo, jo, jo, a odkaď, helejte?
1: No z Píšťan.
0: To je logický, tam je bahno, víte?
1: Ale to je... Nechte si toho, vyjedle, no. Řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
0: Je opravdu silná.
1: A to víte, že je jako bejk.
0: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne?
1: No. Tak promiňte, jedle.
0: No nic se nestalo, Buku. Teda Hrochu chci říct. No. No, už jsem je zblbnul, člověče.
1: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
0: No a jak to víte, že je silná?
1: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí, ne?
0: A vyhrává.
1: Tak. Musím přiznat, no. Minule prohrála.
0: A nebo vy se mi radši teda seznámit s tou medvědicí?
1: Víte, já vám nerozumím, proč jako?
0: No když vyhrála.
1: No snad byste si nechtěl vzít medvědici.
0: No hned ne, samozřejmě, nějaký čas bych s ní musel chodit, ne?
1: Přece já nevím, to jsou chutě vzít si medvědici.
0: Hejte se, vy jste ženatej.
1: No jsem.
0: No víte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych si nemohl vzít medvědici? Naschledanou.
2: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nesví. Byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, teda jak má zobonos, teda ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zas mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho nebo tu kůži, jak mají, když se dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Ta tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Sudánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na někoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni, že jedí... Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový a nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval, no, spíš tak zpovzdálí, až přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí, vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o Bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.
3: Dobrý večer, milé děti, vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
2: Dobrý večer, milé děti.
3: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
2: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
3: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
2: No tak jak se válel v tom křoví?
3: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
2: No jak přišla ta Šípková, jo, a teda Růžena a políbila ho a on potom, počkejte, to bylo v obráceně, to byl Šípkovej Růženec.
3: Pardon, byla vaše Chůva normální?
2: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
3: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
2: Děkuji.
3: No, prosím.
2: Kalhoty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Hergo, kdy já to vrátím, ty prachy.
1: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, když splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakrajnou pohádku lépe.
2: No, znám jednu ještě lep.
3: No, kterou?
2: Kterou? Chcete vědět. To je operník.
3: Přímo v operníku?
2: Přímo v operníku ne.
3: Tak o čem, člověče?
2: Tak o čem, člověče, už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
3: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuli bez pohádky. No jděte.
2: Já už taky špatně slyším.
3: No, to jsem si všimnul. Na dvojku. No jděte na dvojku.
2: Já už si, kam jste říkal, já si na už dvojku. Taky nic nepamatuju.
3: Co, jděte na dvojku. Nechte toho, není vás slyšet. Přestaňte to očichávat. Říkal jsem na dvojku, ne? No jistě, na dvojku, jděte. Narovnejte si mikrofon a jedem. Cože, snad budete mluvit ústy, ne? Ukaž, dávám to, naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
2: Co jste povídal?
3: Kamera si vás veme, čekejte.
2: No, čekám, která si mě veme už.
3: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
2: No, už mě to draplo.
3: No, konečně. Tak jede.
2: No, tak jede. No, tak, milé, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo. Například Heraklitový desky byly. A teďka Jenček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma už je taky horko, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky taková nepříjemná. Přímo Ježi baba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci, to už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po strome, jednu chvíli je z toho vyložený na větvi, ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak v dálce vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct, malinký světý a rychle ze stromu dolů, šup dolů s Mařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy.

0: nařízla prstíček, jestli prý už je dostatečně zdatnej. No, pochopíte ten rozum stařecký, přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek. Naříznutý zdatný a ty voj do toho začít říkat. A jestli my bychom také nemohli nestrčili, alespoň dva prstíčky nemohli nestrčit. Smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světíčku za hory, za dolín. Nasaďte mi ty parohy!
1: Pamatujte se, parohy máte doma. No, musíte to vrátit. No, chyťte se. No, chyťte, prstíčku se chyťte, prosím vás. No, od korníčku znova. Korníček.
0: Ona mu nařízla kurníč. On to říká. Jestli už je dostatečně zdatný. Kurníček šopá, to nedám dohromady. On, jak byl zdatej, on, tak on z toho kurníku vlít jako slepice. Tam byla lopata takhle obřeba vedle tý pese, on tu lopatu popad, jo? A celý to tam přestavěl. To jsem si zase splet s nějakou jinou akcí. Pojď tu lopatu. Pojď tu lopatu popad, hodil na ní mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam si žiba použijou. Dá! Šťastný a spokojný, hodně zdraví. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.
2: Rádio Jih, cymbálka.
3: Vážení přátelé, Benda mě vzal trošku vítr z plachet, protože říkal to, co budu říkat ještě já. A já to budu říkat líp. Státní židovské muzeum přichází ze stálou expozicí, kterou za chvíli zahájíme ve Vysoké synagoze v Červené ulice, to je tady hned sousedství této starobylé židovské radnice. Pro nás, pro všechny je zajímavé a důležité, že se tato výstava opírá tisíciletým životem českých židů a jejich podílem na rozvoji kultury českých zemí. Jmenuje se ta expozice Millennium Judaicum Bohemicum a já doufám, že toto označení se stane, nebo může stát, tak známé, jako před několika roky byla například Velká Morava. A také ovšem je zajímavé, že plán oslavy tisíciletí židovského osídlení v Čechách a založení pražské židovské obce nebyl zatím úředně schválen. To by se dalo vysvětlit tím, že při jubilejích, která se vztahují k době, která je delší než život smrtelného člověka, jsou vždycky nějaké obtíže. Například vezměte svatováclavské milénium v roce 1929. Tenkrát se historikové zlobili jeden na druhého, protože oni se nemohli dohodnout, od kdy vlastně mají těch tisíc let začít počítat. A nakonec profesor Pekas vyhověl vládním požadavkům a doporučil jako jubilejní rok 1929. A v roce 1966, kolem plánovaného jubilea židovského osídlení Prahy, se nezlobili ani tak historici, jako spíš politici. A ne proto, že by se přeli, od kdy to mají začít počítat. Spíš proto, že v době 1966 naše zahraniční politika a problematika více než s našimi problémy byla spojena s problémy našich přátel a dokonce i s problémy našich zákazníků. Jak víte, náš zákazník, náš pán. A zlí jazykově tenkrát šeptali, že by prý Arabové a Asiřané a Féničané a Jordánci a Nubíci a Peršané Nemuseli rádi vidět, jak se k nám sjíždí

Celého světa na milénium. A že by to mohlo ohrozit prodej plzeňského lahvového piva na dlouhodobý úvěr. A že by dokonce snad mohli také odmítnout naše dary, jako jsou petardy, rozbušky a rachejtle. Kterých v těch krajích rádi používají k oslavám Allaha a jeho proroka Nasera. A k tomu ke všemu navrch ještě vypukly na Blízkém východě události. A tak musíte pochopit, že bylo úředně doporučeno, tedy skutečný autor zůstane asi utajen, tedy bylo doporučeno, aby původně plánovaný rozsah zahraniční účasti se zredukoval pouze na hosty ze socialistického tábora. Nebych. A ještě dříve, než toto doporučení bylo usneseno, pouze ze Spojených států se přihlásilo více než 5 000 zájemců. A nemluvím o zájemcích z jiných zemí. Omezením účasti na návštěvníky pouze ze spřáteleného tábora anulovalo smysl této výstavy ideově i materiálně. A přitom ani pořadatelům tohoto milénia a konec konců ani doporučovatelům o dolary nešlo. Šlo o toto. Na jedné straně potomci Židů, jejich předkové nalezli v polovině 10. století v našich zemích svou novou vlast, chtěli milénia využít k pozvání svých přátel z celého světa, aby tato kulturní událost se stala naší zemi, naší vlasti a našemu státu důvodem ke chloubě. Abychom se mohli pochlubit, že v naší zemi byli a jsou demokratické tradice a že všechno, co je kulturní a lidské, nám nebylo a není cizí, naopak, že už dlouhá století je to u nás doma. Na druhé straně některým žákům Marxe, snad chudáčkovi ani nevědí, že Marx nebyl goj, šlo o to, aby se tyto tradice nepřipomínaly, neprobouzely. Jinými slovy, jim šlo o to zachovat status quo hniloby za každou cenu. Takže dnešního dne konečně zahajujeme milénium judaikum bohemikum v tom duchu, v jakém původně bylo zamýšleno. Řečí dnešních dnů by se dalo říct, že zahajujeme rehabilitaci. Já se však pokusím používat tohoto slova co nejméně, protože mně připadá, že rehabilitace je něco, co opravuje věci, které se staly jinak než pravý zákon. Že uvádí do pořádku proceduru, že opravuje, ale že nenapravuje. Že opravuje chyby, ale nenapravuje křivdy. Uvádět na přesnou míru pravidla, ve kterých došlo k nepřesnostem, tomu, že dneska každý dobrý počítač neboli elektronkový mozek. A udělá to rychlejc a přesnějc než člověk. Ale nemůže opravit lidské svědomí. A napravovat může než svědomí. Odčinit nemůže nikdo nic. Neb mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a provdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bez starostnosti. A já přesto uznávám, že rehabilitace opravná je nutná. Jsme i dlužní postiženým a sobě. Sobě jako národu, jako státu a jako lidu. Jako lidem. Jenže já si myslím, že bok po boku s touto, řekl bych, mechanickou soudní rehabilitací musí kráčet rehabilitace duchovní. Rehabilitace svědomí. A myšlení. Myšlení nás všech jako celku. Jedna věc nedává spát, a to je, když začnu přemýšlet,
Kdo byl autorem doptemna, na které tolik naříkáme? A vždycky mě vychází, že to museli být Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který mačkal knoflík červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení? Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali, jako ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako ti, kteří v kožených kabátech i v uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co bachaři? A udavači a fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mě vyšlo, že to nemohl být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků. I když si to všichni usnadňujeme tím, že říkáme voni. A já si myslím a jsem si vědom, že je to, já vím, že to je myšlenka velice nepopulární, ale že v té špíně každý měl alespoň trošku omočený prstíček. A právě proto nám bude třeba naučit se myslet lidsky a demokraticky. A humanisticky. A logicky. To je veliká práce, protože se týká každého z nás a je docela snadno ji odkládat a také i předstírat. Ale jestliže chceme být jednou velký národ a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha, tak nám nezbude nic jiného ještě dlouho, než na sobě pracovat. Považoval jsem a považuji neustále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filozofů, abych mohl rozřešit anebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje Židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbům, nečestným a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu méněcenosti, ale méněcenosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví. Tím spíš, když zůstanou antisemity. Protože v podstatě antisemita je nešťastný člověk. A antisemitismus nespůsobují Židi, protože nejde o Židy, neboť jak říká Sartre, nemýlili se, kdyby Židé nebyli, antisemita by si je musel vymyslet. Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by nebylo ani chytré, ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slova. Nová slova, zdůvodněná prodejnými anebo vystrašenými žurnalisty, hloupými ideologi, kterými nahrazujeme slovo antisemitismus. A to nám dovoluje, abychom na jedné straně oficiálně kladli věnce na hroby Židů umučených fašismem, a současně nazývali Izrael agresorem. To nám dovoluje, abychom koncentrační tábory třeba v Osvětimi, abych nemenoval zem, upravili a ukazovali, co věčný pomník obětí nacistických vrahů a současně vyhazovali z univerzit vědce a profesory a spisovatele a nazývali je sionisty. Kdyby to nebylo tak odpuzující, tak by to byla k smíchu, ta představa, že říkáme agresor národu, který měl být podle autentických slov prezidenta sousední země vymazán z mapy a smeten do moře. Muži i ženy Izraele se chopili zbraní a rozehnali útočníka vyzbrojeného nejmodernějšími zbraněmi cizího původu,
a rozhnali jako hejno vrabců za 3 dny. A to byli dělníci, rolníci, inteligence, jejich děti. A ti to byli, kteří se ubránili přepadení. A my jim za to říkáme agresoři. To jsou věci, nad kterými se prostě zastaví rozum. A tím spíš, že tuto náhražku za antisemitismus k nám přivál vítr od nejpokrokovějších a nejspravedlnějších států na této země kouli. Američané mají přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil svět. Vždycky bylo a je, a já se domnívám, že jich bude na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. Byla ještě dlouho budou antisemiti. Jestliže tu dneska stojím a mluvím o antisemitismu, z něho se rodí fašismus, tak to není proto, abych bránil Židy, nebo abych se snažil ochraňovat, protože zaplať pánbu, Židi ukázali, že se bránit umějí a že se bránit chtějí. Když v minulém století pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově procesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodané s Židům. Masaryk jim prý odpověděl, že to nedělá proto, aby bránil Židy, ale aby ochránil českého člověka před hlupáctvím. Těžko by se to dalo říct lépe. Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny, a hlavně dějiny posledních 35 let mě přesvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A cílem obojího je násilí, útlak, a to je imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků, nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křesťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu Židé nebyli a nejsou nějací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormálních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím vyrovnat se silou ducha. A tak tomu je i u českých Židů. Víte, není třeba jmenovat všechny velké duchy židovské kultury, které naše země zrodila. Já jsem hrdý na to, že mezi mými krajany jsou lidé jako Sigmund Freud, nebo Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel, Franz Kafka, Richard Wagner, Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Otto Gutfreund, a nebo Karel Poláček, Bedřich Feigl, Alfred Justic, Egon Hostovský, Karel Ančerl a jiní vynikající věci umělci, spisovatelé z dávné doby i ze současné. A proto si myslím, že budeme muset začít rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, pak jsme to částečně zapomněli a částečně jsme neměli čas se to naučit. A to musíme proto, abychom měli svobodu. Ale svobodu takovou tu lidskou svobodu, co nosíme a máme nosit každý v sobě. Potom snad bude jasnější, že antisemitismus je nepřítel této svobody a že svobodní nebudeme ani my, ani Slováci, ani nikdo jiný, dokud nebudou po světě plnoprávní lidé, to znamená i Židé. A dokud Židé nebudou po celém světě jisti svým životem a svou existencí, nebude na světě svobody. No a teďka bychom se mohli podívat na tu výstavu. Děkuji vám.